0: Prvou účinkujúcou na festivale v Hornom Lieskove pri príležitosti 100. výročia založenia dychovej hudby Lieskovanka bola dychovka s názvom Lidečanka. Jej kapelníkom je Dominik Južica.
1: Moja prvá otázka je, odkiaľ ste, Horní Lideč alebo Lidečko?
2: My sme přímo z obce Lidečko na Valašsku, kúsok od Vsetína.
1: Ako je to tam s tradíciou dýchovej hudby? Ja to mám skôr spojené s takouto pastierskou kultúrou, valašskou, možno tie folklórne súbory tam fungujú, teraz práve idem z Rožnova, z folklórneho festivalu, takže tá dýchová hudba tam má tiež svoje miesto?
2: Když ste spomínala Horní Lideč, tak práve v Horní Liči funguje práve spíš cymbálová muzika, a ve Valašských Chlobokách taky hodně jede folklor jako na cymbálových hudbách, ale dechová hudba v Lidečku má tradici už 103 nebo 5 let, teďka přesně nevím, ten ročník, vlastně byli jsme založeni v roce 1921, takže dechovka tam má dlouholetou tradici.
1: Ako je to s vaším kádrom, povedala by som? Ja viem, že to hudobné školstvo u nás na Slovensku aj v Čechách má v podstate v úvodzovkách rovnaké problémy. Je to tak, že tých detí alebo mládežníkov, ktorí sa učia hrať na dychové nástroje, nie je možno až tak veľa a ak aj sú, tak nemajú vždy uplatnenie. Takže chytajú sa skôr tých dychových hudieb aj u vás?
2: Do dechové hudby nastupují teď momentálně mladí lidé. My u nás v Lidečance teď tam mám ogaru, který má vlastně 15 let, bubeník má 16 let, ogaří teďka zpěvák vlastně nastoupil, má 20 let, takže nám se docela daří teď momentálně poslední dva roky, aby nastupovali mladí lidé, ale tak jak pravíte, dostat mladé lidi právě do toho orchestru nebo do té dechové hudby, pokud tam už nemají nějakého svého kamaráda, tak horko těžko tam někoho dostat, ale zatím se nám teda teď momentálně daří a už mám konečně ustálený kádr, protože poslední 2 až 3 roky jsem to látal, pokaždé nějaký záskok a byly to problémy, nemohli jsme hrát úplně nacvičené skladby, protože cizí muzikanti to úplně neznali. Takže teď konečně už já sám za sebe jsem spokojený v kapele a už mám teď momentálně stabilní kádr a relativně mladých lidí, tak snad mě brzo neuteču.
1: Ako je to s hernými příležitostmi? Ten severovýchod Moravy asi může být dost náročný vychytať podujatia, já nevím, festivaly, koncerty, zábavy, hrávají to dýchové hudby u vás?
2: My vesměs hrajeme hodně pro hasiče, různé výročí, výlety, festivaly tam obehráváme, ale je to pravda, že na tom severu Moravy je to takové poslabší. Spíš ta jižní Morava jede, takže tam taky hráváme, ale podíváme se i třeba někam dál. Včera jsme hráli v Heřmanicích, je to kousek za Brnem, takže jezdíme, hrajeme se a sehnat ten kšeft bývá někdy problém, ale už Lidečanka tím, že máme přes 100 let, tak jsme známí, takže se nám to teď momentálně zháňá jednodušeji, že už nás lidi znají a už někde hrajeme třeba těm hasičům, jsme hráli na 80, na 90, na 100, takže ta Lidečanka jako má svou tradici a máme některé akce svoje dané, kde hráváme docela pravidelně.
1: Ještě se spýtám na takovou repertoárovou záležitost. Já vím, že ta Južná Morava má svojich autorů, má svoj ten taký repertoár, ktorý sa aj tu na Slovensku často hráva a páči. Ako je to u vás? Hrávate vaše ľudové piesne alebo máte svojich autorov, upravovateľov toho repertoáru, ktorý je u vás doma?
2: V dechové hudbě Lidečanka působil dlouholeté, byl tam František Kohoutek jako náš dvorní skladatel, takže ten hodně pro nás psal. Potom vlastně kousek ve Valašských Chloboukách působil pan František Maňas a i pan Václav Maňas, takže hrajeme hodně jejich skladby, které jsou typické pro to Valašsko, ale už aj trošku pro tu Jižní Moravu. Samozřejmě to prokládáme právě i Mirkem Procházkou a snažíme se sem tam něco Vacek, Vejvoda, ale tam toho máme poskromnou, protože přece jenom jsou to čeští skladatelé, tak ať to hrají v Čechách a my si hrajeme svoje. A máme takovou jako všeho chuť. Nejsme vyloženě jenom o Lidečku a Lidečko, ale snažíme se právě sem tam zabruslit aj na Jižní Moravu, sem tam do Čech, aby jsme měli takový široký repertoár a zvládli obsáhnout všechno a všechny posluchače.
1: Moja posledná obligátna otázka. Čo by ste Lieskovanke zavinšovali s tým narodeninám?
2: Tak Lieskovanke bych zavinšoval, ať sa im daří, tak jak sa daří teď momentálně nám, aby tam byl mladý kádr, aby mladí muzikanti nastupovali, aby staří muzikanti, kteří tam jsou, aby se jim dařilo, aby dokázali ty mladé podpořit, pomoct jim a aby jsme se tady sešli minimálně nejdřív, jo, příští rok, pokud možno určitě na 110. výročí a dál, aby ta muzika opravdu fungovala a aby ty možnosti, aby jich bylo čím dál více, sice jich ubývá, ale musíme na tom zapracovat, aby jsme jich měli víc. Aj my v Čechách, aj vy tady na Slovensku a Lieskovanka zvlášť.
0: Nahrávky Lidečanky v našom rozhlasovom archíve nemáme, ale na Valašsko sa presunieme v nasledujúcich chvíľach prostredníctvom nahrávky dychovej hudby Záhořané.
3: Dívám sa z Radhošťa, z té hory posvátné. Soláně, Cábu či Sveradová. Pode mnou krajina tichá je, zvlněná, nádherná, valašská domovina.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: našeho blaženejšieho Rastislava, archiepiskopa Priaševského, metropolitu českých zemelí Slováky i hospodina i otca nášeho, vysokopreosviešenejšieho Georgia, archiepiskopa Michálovsko-Košického, da pomianet Hospod Boh vo carství svojem vsehda nyní prísno i vo víky víkov, amíň.
1: Sviašenstvo, diakonstvo, monášestvo i vesprišecej cerkovný čin, Boh chráni mu državu našu vlastných i vojnství jeja, balážejných Kristom vymenájemých, sozdátelej, posítitelej, ukrasitelej, prichožan siatého chráma seho. Vás i všich pravoslavných christian, napomne Hospod Boh vo carství svojem,

metropol tu Českej zemeli Slovákii i hospodina i oca nášeho, vysoko preosiašenišeho Georgia a archiepiskopa Michailovsko-Košického, ich že daruje sa tým tvojim

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Olivia Newton-John Physical. 9. Tublatanka vo veľkej škole dní. 8. Ivon Přenosilová Tak prázdná. 7. Peter Cmorik Nádych výdych. 6. John Lennon Just Like Starting Over. 5. Postup do výročnej hitparády Peter Nať Až sa znova narodím. 4. Joe Dassin Le Petit Pao Chocolat. 3. Hanna Hegerová Penzion na Předměstí. A na dvojke je Kim Carnes, Better Davis Eyes. Jednotku dostane aj dnes Richard Miller. Rieka.
1: Prvé miesto.

Politik, scénárista, herec, textař a spisovatel. To je Zdeněk Svěrák. Oblíbený autor letos 28. března oslaví 90 let. Připomeňte si společně s námi jeho život a dílo prostřednictvím archivních pořadů Slovenského rozhlasu a jeho autorských písniček. U poslechu Českého magazínu vás vítá Lenka Samueli.

Zdeněk Svěrák se narodil 28. března roku 1936 v Praze. Po absolvování základní školy pokračoval dále na gymnáziu. Již během studia psal humorné povídky, s nimiž bavil své spolužáky. Svěrákův otec chtěl mít ze svého syna elektroinženýra a Zdeněk se skutečně na Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého umění technického v Praze přihlásil. Změna však nastala, když vystupoval v kulturním domě barikádníků, kde přednášel Nerudovu báseň Balada rajská. Na představení byli přítomni i jeho rodiče a vystoupení mělo úspěch. Následně se Svěrák odhodlal a předstoupil předně s přáním, že by se místo elektrotechniky raději věnoval něčemu jinému, například učitelství češtiny. Chtěl se totiž stát spisovatelem, ale protože žádná škola pro tento obor nebyla, začal roku 1954 studovat na Vysoké škole pedagogické obor český jazyk a literatura, aby se, podle svých slov, jednak naučil pravopis a jednak dozvěděl, co již napsali jiní. Zdeněk Svěrák tvořil už během vysokoškolských studií. Spolu se spolužákem Miloněm Čepelkou vydával časopis a hrál v Ochotnickém divadle, kde působil také jejich starší spolužák, student matematiky a fyziky Ladislav Smoljak. Po studiu Zdeněk Svěrák několik let učil na základních školách v Měchulupech a Žadci. Trápilo ho však, že na psaní nemá čas. Rozhodl se proto, že se zúčastní konkurzu do armádní redakce Československého rozhlasu. Ten úspěšně absolvoval. Byl červenec roku 1962 a talentovanému spisovateli se změnil život. Poslechněte si rozhovor s Marií Kratochvílovou z roku 1999 z pořadu Neznámý pan Svěrák.

0: Možná, určitě. Určitě mi text téhleté písničky pomohl překonat jistou bariéru, kterou kolem sebe všichni slavní chtě nechtě mají, a napsat Zdeňkovi Svěrákovi. Tušila jsem totiž a ukázalo se, že správně, že kromě oněch slavných filmových scénářů, divadelních her a písňových textů najdu u Zdeňka v šuplíku i texty neznámé, takové, které si tak trochu nechává pro sebe a na které nejsou v rozhlasových redakcích, filmových rozpočtech a nakladatelských stolech ty správné kolonky. Prostě ho představit taky jako autora drobných próz. I když alespoň zmínka o obecné škole, filmu, k němuž otec Zdeněk napsal scénář a syn Jan podle něj natočil svůj první celovečerní film, by do portrétu Zdeňka Svěráka také patřila. Ale vraťme se k té písničce. Právě protože Zdeněk Svěrák neopouští staré známé pro nové, mohli jsme se sejít a zavzpomínat na film, který se natáčel před 22 lety, kde si na Sedlčansku v létě na samotě u lesa. Svoje zážitky z placu Zdeněk Svěrák sepsal a přečetl na jednom večírku, kde jsme se všichni sešli, protože se nám nechtělo se rozcházet.
1: Ale Majko, to bylo určeno skutečně jen těm lidem na večírku, protože oni se znali a bylo to pro ně komický, asi jako když se ve třídě čte něco o spolužácích.
0: Já vím, ale díky Jitce Radové se ten text zachoval a já si přes to, co říkáš, myslím, že stojí za toho zkusit teďka udělat, jo?
1: Tak já to zkusím, ale bez záruky, že to bude někomu směšný. Kameraman šofr. A ličte je všechny hodně světlé, pane Jandero. Hodně světlé, nebojte se toho. Maskér Jandera. Já se toho nebojím. Kameraman šofr. Klidně bych dal až 44, tak daleko bych šel, poněvadž ono to vyjde všechno úplně jinak, než si všichni myslíme. Maskér Jandera. Evičko, 44. Kameraman šofr. Je pan Svěrák vůbec líčenej? Že není líčenej? Maskér Jandera. Líčenej je, ale on strašně rychle oxiduje. Režisér Menzel vchází. Kdo? Co? Maskér Jandera. Pan Svěrák. Menzel. Co udělal? Jandera. Oxiduje. Menzel. Ten nemá co oxidovat a vůbec na koho se čeká? Kameraman šofr. Na tebe. Menzel. Tak proč se mi to neřekne? Generálka. Pomocná režisérka Hanka. Prosím vás, ticho, je generálka. Kameraman šofr. Nemá to okno reflex, pane Smutný? Švenkr Smutný. Nemá. Režisér Menzel. Co do toho žvaníte, když je generálka? Od kdy se do generálky žvaní? Rekvizitář Rudy. Tady je to kafíčko, pane režisére. Termix nemají, ale bude. Hlas. Je mikrofon v pracovní poloze? Mikrofonista. Je. Hlas. A co to tam neustále šustí? Mikrofonista. Listí. Hlas. Tak to je neúnosné. Vyměňte mikrofon. Odborný poradce přes zvířata, pan Plánička. Tak jsem nachytal ty mouchy. Stačí jich 6, pane režisér? Menzel. Stačí, ale chytejte dál. Smoljak. Pane šofr, můžu se podívat do kamery? Kameraman šofr. Přátelé, na co čekáme? Skriptka Lily. Měnil se mikrofon. Produkční šustr. Ten už je dávno vyměněný. Menzel. Uděláme generálku. Asistent Roman. Prosím vás, ticho, je generálka. Menzel. Klap. Svěrák. Co jsme dlužni? Blažek. Ale to nestálo za řeč. Menzel. Stop. Hlas. To bylo slaboučký, hlavně od pana Svěráka. Režisér Menzel. Zdeňku, nahlas, si na venkově všichni na sebe řvou. Skriptka Lily. Víte, že máte mít rozepnutý jen 2 knoflíčky a ne 3? Svěrák. To nevím. Skriptka Lily. A pan Blažek má říkat, to nestojí za řeč. A říká, to nestálo za řeč. Menzel. To jsme mu změnili. Skriptka Lily. Změnili. A mně se nic neřekne. To tady ani nemusím bejt. Rekvizitář Rudy. Paní Kolářová, nechcete moučník? Kolářová, Ne, moučníky já nenávidím. Rekvizitář Rudy. Ale je dobrý, punčovej. Kulářová. Já ho nenávidím. Mencel. O čem si to povídáte? Nepovídáte si o mně? Rudy. Ne, nechcete moučník, pane Mencel? Je punčovej? Mencel. Nechci. Anebo mi ho přineste. Osvětlovač Resl. Pozor, bude díra. Kameraman Šofr. Přátelé, připravíme se, máme jedinečnou příležitost. Mencel. Kamera, hlas. Je tam příliš mnoho toho listí, nedá se to odstranit. Mikrofonista. To bysme museli pokácet stromy. Architekt Hloch. Stavba, kácíme stromy, pilu. Šofr, přátelé, není čas na legrácky, poněvadž nám slunce nemilosrdně uniká a ten štít bude během několika minut beze světla. Mencel, kamera, hlas, je tam letadlo. Smoljak, Naďo, to je k Urbánkové, když teď nefilmujeme, mohli bychom se poohlednout po borůvkách. Urbánková, de pak, Láďo, v lese já bych se tě bála. Režisér Mencel, Adame, můžeme? Hlas. Neustále krouží. Tříska. Zuzanko, víte, co to je metoda HNH? Maskerka Zuzanka. To nevím, ale určitě to bude něco zprostýho. Tříska. Metoda HNH znamená hup na hostitelku. Mencel. Na koho? Tříska. Na hostitelku. Mencel. A kdo? Tříska. Host. Hlas. A letoun se nám vzdaluje. Šofr. Přátelé, připravíme se. Osvětlovač Resl. Pozor, houpne to. Kameraman Šofr. Riskneme to. Rozjeďme to, přátelé. Režisér Mencel. Kamera. Hlas. Jede. Klapka Jitka. 268. Svěrák. Co jsme dlužni? Blažek. Ale to nestálo za řeč. Mencel. Stop. Jaká byla? Švenkr smutný. Houplo to, bohužel. Mencel. Ale dejte jí kopírovat. Produkční Šustr. Nebudeme jí kopírovat. Mencel. Co když jí chci vidět? Šustr. Tak jí neuvidíš. Mencel. Já chci vidět všechno. Šustr. To je možný, ale já to nedovolím. Majitel chalupy, pan Kabát. A který on je důležitější? Ten Mencel nebo ten druhej? Tříska. Evičko, taková krasavice, proč vy si při práci nespíváte? Evička, nemůžu, jsem dachlazedá. Kemr, s alkoholem se musí velice opatrně. Jednu firmu nemíchat a projídat. Když se to naučíte, vypijete hodně, ale přijdete domů v plným lesku. Liškutín, to znáte, jak se potkají dva opilí? Kemr, to znám, to je krásný vtip. Liškutín, že? Produkční Šustr, na koho se čeká? Režisér Mencel. Na nás ne, my to umíme. Kameraman Šofr. Milane, jak to vypadá? Osvětlovač Resl. Mlíko. Šustr. Tak to sjedeme v mlíce, no. Šofr. Přátelé, tenhle film je sice komedie, ale úplná prdel to zase není. Řidič Forst. Tak jsem tady, šéfičku. Pomocná režisérka Hanka. Prosím vás, kdo nemusí, ať nemluví. Asistent Míla. Budete chtít řízek s bramborovou kaší? Mencel. Chci řízek a 5 okurkových salátů. Osvětlovač. Bude díra? Mencel. Kamera. Hlas. Jede. Klapka Jitka. 269. Svěrák. Co jsme dlužni? Blažek. Ale to nestálo za řeč. Mencel. Stop. Já jdu od toho. Hlas. To bylo slaboučký. Mencel. To je mi jedno. Já jdu od toho. Šustr. Herci, pauza na oběd. Šofér Forst. Šefičku, sehnal jsem z party. Marie, pane režisér, vemte si malinu. Lenin, ze všech umění nejdůležitější je pro nás film.

0: Práce v rozhlase byla pro Zdeňka Svěráka průlomová. Tvořil nejen povídky a pohádky, ale společně s kolegou Jiřím Šebánkem a jazzmanem Karlem Velebným začal připravovat také přenosy z imaginární nealkoholické vinárny u Pavouka. Právě zde se poprvé objevila postava Járy Cimrmana. Stalo se tak 16. září roku 1966 a představen byl jako řidič parního válce u národního podniku stavby silnic a železnic v Hradci Králové, jenž sobě amatérský sochař v nafukovací hale vinárny u Pavouka vystavuje vytvořené naivní exponáty, tedy předměty, které přejel svým parním válcem. O měsíc a půl později se konala první schůzka tzv. Společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Cimrmana. Na níž bylo rozhodnuto o založení divadla Járy Cimrmana. O tomto fenoménu se Zdeněk Svěrák zmínil v rozhovoru pro Rádio Slovensko v roce 2006.
1: Zhovárame sa v Plzeňskom divadle Miroslava Horníčka, kde vystupujete s vaším divadlom Járy Cimrmana. A propo, podľa niektorých bádateľov je to zabudnutý a znovu objavený génius prelomu 19. a 20. storočia, ktorý zasiahol do mnohých odborov. Bol to osobitný dramatik, filozof, dôverný priateľ i učiteľ Einsteina a rovnako dôverný, ale nepriateľ Edisona. Podľa iných ale ide o neexistujúcu postavu a literárnu fikciu, ktorá nesie meno jedného z najpopulárnejších malých divadiel, ktoré ste práve vy v roku 1966 založili. Tak ako to teda s Járom Cimrmanom je?
2: My na to máme takovou formuli, že kdyby nebylo Cimrmana, tak by nás, to znamená Smoljaka, mě, Jirku Šebánka a všechny, kteří to děláme, tak by nás nikdo neznal. Ale zase, kdyby nebylo nás, tak by nikdo neznal Cimrmana. Čili patříme k sobě, i jeden bez druhého nemůžeme být. My, když jsme to divadlo zakládali v 60. letech, tak jsme samozřejmě netušili, že bude mít takhle dlouhé trvání, že nám osud dopřeje, teď už můžu říct, 40 let činnosti a že taky to bude tak rezonovat ve společnosti. To se nedá naplánovat, to bychom museli být géniové, abychom odhadli, že právě tenhle ten fenomén neúspěšného Čecha, kterého budeme oslabovat dodatečně, že prostě bude lidem tak chutnat.
1: V čom si myslíte, že jeho fenomén, že inspiruje neustále?
2: Já si myslím, že to je tím, že jsme malý národ, který neustále toužil být něčím světovým, vyniknout. Jak my si vážíme každého, kdo jen trochu je ve světě známý, že jo? A není jich moc. Komenský třeba. Takže on vlastně vyjadřuje touhu, kterou tenhle ten malý národ měl, touhu vyniknout a pořád byl neuznávaný a pořád mu někdo házel klacky pod nohy a on je stělesněním toho. Proto ho možná lidi mají tak rádi a taky se jim líbí, že z každého jeho počinu sebe menšího děláme událost. Jo?
1: Možno povedať, že pre Járu Cimrmana je príznačný neurážlivý, láskavý a nežný humor. Teda taký, aký spájajú diváci s vami. To pôsobí v čase násilia, krutosti a vulgarizmu, ktoré preniká čoraz viac aj do umenia, priam ako, povedal by som, balzam na dušu. Prečo ste si vybrali práve takúto podobu humoru?
2: O našem humoru sa tohleto říká, že je láskavý a tak, ale sú tam místa, ja když je hraju, tak si říkám, no jestli tohle je nežný, láskavý humor. Tam jsou někdy prvky černého humoru. Třeba když já řeknu v pohádce, jsem dlouhý, široký a bystrozraký, jistě vám chybí moji dva společníci, dlouhý a široký. Říkáte si, kde pak asi jsou? Kam pak se nám schovali? Neschovali se děti, umřeli. Takhle jim to řeknu vesele. Tak to není moc laskavý a takových věcí je tam víc. No ale máte pravdu, že v podstatě to ladění takové je, že se divák do toho divadla může těšit a nemusí se obávat, že tam zažije něco hodně cynického, krutého nebo sprostého.
1: Snom vášho otca bylo, abyste se stali inženýrem. Tento sen se však rozplynul vo chvíli, keď jste si podali přihlášku na vysokou školu pedagogickou. Aj katedru jste opustili a začali ste vychovávať svojim umením. Neľutujete tento krok, že ste opustili katedru a prešli k umeniu?
2: Nelituju. Povolání učitele je hodně náročné A já myslím, že bych na tom byl s nervama už teďka hůř, než jsem, kdybych u toho povolání zůstal. Jestli bych se nestal třeba ředitelem školy nebo inspektorem, ale to by mě zas nebavilo. Já jsem tuhle tu metu nikdy před sebou neměl. Já jsem chtěl opravdu učit děti, studenty. No a mě to bavilo, zejména když jsem učil na gymnáziu. Mám dojem, že i studenty ty mé hodiny bavily, ale nedalo se to spojit s jinou mou touhou, že jsem chtěl psát.
1: Ano, už jako žiak jste milovali písanie slohov a varí ještě viac to, keď jste ich mohli pred triedou nahlas čítať. Čo vás na tom priťahovalo, fascinovalo, keď jste se postavili pred spolužiakov a takto ich zabávali?
2: Já si myslím, že to začalo v chlapeckých letech, kdy jsem zjistil, co je anekdota a jak dokáže rozesmát, když se dobře řekne. Já vím, že jsem třeba na letních táborech nebo na brigádách, kde se přespávalo, jsem se těšil na večer, kdy se zhasne a před spaním se bude povídat. A už jsem si chystal, kterou anekdotu nebo který příběh řeknu. A hrozně mě blažilo, když se to povedlo říct tak, že ta ložnice zaburácela smíchy. No a to je asi potřeba k tomu, aby vás bavilo dělat humorné divadlo. Tahle ta základní touha.

0: Divadlo Járy Cimrmana je typické nejen svým humorem, ale také originálními představeními, která jsou koncipována jako vědecké semináře, v rámci níž přítomní cimrmanologové zpravidla nejprve prezentují sérii referátů o životě a díle zapomenutého českého génia Járy Cimrmana a následně, většinou po přestávce, amatérsky předvedou jeho vybranou divadelní hru. Zaposlouchejte se do semináře s názvem Umělecká loupež v rámci divadelní hry Hospoda na Mítince. Premiéru měla v roce 1969.
1: Milé dámy, vážení pánové, zásadním, grandiozním a zároveň osudným hudebním dílem Járy Cimrmana je jeho opereta Proso. Vznikla pod dojmem neobyčejně silného zážitku. Jednoho zářijového dne roku 1895 byl Jára Cimrman pozván svým přítelem, hrabětem Ferdinandem Zeppelinem, k vyhlídkovému letu jeho novou stíhací vzducholodí Karel. Karel startovala ze Stuttgartu. A vzducholodci měli namířeno do Bruselu. Avšak vlivem silného protivětru nechali brzy Stuttgart daleko před sebou. A po 7-hodinovém letu na Brusel přistáli nedaleko Varšavy. Obratným přistávacím manévrem vyhnul se Zeppelin lesu a dosedl se vzducholodí na čerstvé pokosené pole, kde došlo k mnohanásobné perforaci jejího pláště. Naštěstí pro nás, já vědomě říkám naštěstí, si Cimrman při vylézání z koše vymkl nohu, takže nemohl pomáhat svému příteli při zalepování té spousty otvorů ve vzducholodi a využil nucené přestávky k napsání své 7-hodinové operetní fresky Proso. Když byl Zeppelin se správkou hotov, doplnil plyn a oba vzduchoplavci se v příznivém větru nechali unášet zpět. Přistáli ve Vídni. A tam Cimrman přihlásil své nové dílo do velké mezinárodní operetní soutěže, vyhlášené tam tehdy u příležitosti zahájení provozu obřího ruského kola v Prátru, které se tam točí dodnes. Záhy poté se vydal na filozofickou cestu do Británie a o další osudy svého díla se nestaral. V porotě té vídeňské operetní soutěže seděli tito pánové. Dobře poslouchejte. František Lehár, Johann Strauss, Oskar Nedbal, Adolf Piskáček, to byl starší bratr známějšího Rudolfa Piskáčka, a maďarský statkář a hudební mecenáš Béla Kálmán. Otec skladatele Imre Kálmána. Tito mužové v porotě se bez pochyby domnívali, že celá soutěž bude pro ně hladkou záležitostí, že si totiž navzájem pochválí svá vlastní díla a rozdělí se o ceny. Jak to tak chodí, že? Ale jak to tak chodilo? Jenomže balíček, který se před nimi jednoho deštivého jitra objevil na stole, rovnal se náloži ekrazitu. Již zběžné zalistování fasciklem Cimrmanových not vzbudilo mezi přítomnými paniku. Očitý svědek, korepetitor Josef Tesárek z Českých Velenic, nám popsal scénu doslova takto. Johann Strauss, tehdy již 71-letý, no, jako by to byl nějaký věk, přecházel nervózně po místnosti. Statkář Kálmán hryzl nechty a co chvíli opakoval temné maďarské Eremy. My jsme se dívali do slovníku, v překladu to znamená elektrárna. A skutečně nevíme, proč to říkal, protože se to vůbec nehodí. V jednom okamžiku pan Lehár otevřel okno a vykřikl do ulice dvakrát rychle za sebou. Je to běs. Je to běs. nedbal na nic se... Promiňte. Nedbal, na nic se neohlížeje. Chtěl především roztahat rozepsanou předehru k vinobraní, ale chvěli se mu ruce tak, že to nesvedl. Tu náhle vyskočil Čech Adolf Piskáček. Zvedl z podlahy balicí papír, do něhož byla předtím zásilka zabalena, pozorně ho z obou stran prohlédl a pak jej vítězoslavně hodil na stůl. Chvíle nechápavého ticha. Asi tak. Teprve potom si všichni ulevou odechli. Balíček totiž nebyl podán rekomando. To je doporučeně. Než vás teď, přátelé, seznámím s tím, jaké měla to zdáleva maličkost osudné následky, dovolte, abych na okamžik odbočil a pohovořil o jedné, no, o jedné záporné vlastnosti Jary Cimrmana, která s tím souvisí. Nedostatky velkých osobností před námi historikové většinou zatajují. Nevím tedy, jak vy, ale já jsem se třeba ve škole nikdy nedověděl, mimo jiné, tedy, že třeba, že všechna díla Aloise Jiráska, psaná v době jeho učitelského působení v Litomyšli, jsou psána školním, a tedy kradeným inkoustem. A že to bylo v Jiráskově případě nějakého inkoustu. My cibermanologové však nic zatajovat nebudeme. My už jsme naší veřejnosti před časem prozradili třeba to, že Ciberman měl dosti slabou paměť. Jeho paměťový kvocient, nevím, jestli vás to zajímá, ale tak zajímá, tak jeho paměťový kvocient činil 0,03, což není mnoho. Pozor, to je jen o jednu setinu víc, než má delfín. No a stejně tak nechceme tajit, a to už se vracím, že Cimrman měl jeden malý charakterový kaz. On to byl drobný škudlil, malý lakomec. Je to až neuvěřitelné. Na jedné straně dokázal vrhnout do stavby železnice z Vroclavy do Poznaně 120 milionů zlotých plus 17 vlastních pražců. Ale na druhé straně, když měl poslat matce dopis od někud z cesty, celé noci prý přemýšlel, jak by poštu ošidil. Šel dokonce tak daleko, se ani nechce věřit, že plnil obálky vodíkem, aby nemusel platit plnou váhu. A nakonec se od toho upustil, poněvadž zjistil, že matka tyto dopisy nedostává. Pochopitelně, poněvadž se všechny na poště při prudkém razítkování vzněly. Nuže, kdo tedy... Ano, je to směšné. Kdo tedy zná tento rys Cimrmanova charakteru, tomu není divné, že tak důležitou zásilku, jako byla opereta Proso, nepodal doporučeně. Nám zasvěceným se zdá už dost na tom, že balíček vůbec frankoval. Když tedy pánové v porotě zjistili, že mohou příjem zásilky zapřít, ztratili poslední zbytky studu. V místnosti propukl chaos. Cituji. Kdo je tu nejstarší? Kdo je tu nejstarší? Křičel 71letý Strauss a tloukl o stůl svým občanským průkazem. Korepetitor Josef Tesárek z Českých Velenic okamžitě pochopil, že se stal svědkem historicky cenné události a ukryt za otevřenou deskou klavírního křídla, tak jak bývá podepřeno, celou scénu nám v tomto těsném prostoru těsnopisem zapsal. Já vám přečtu alespoň výmluvný úryvek. Statkář Kahman. Jsou zavřené dveře? Lehár. Jsou. Tak to ještě není tak výmluvné, ale teď to bude. Kalman. A co ten, míněn korepetitor Josef Tesárek z Českých Velenic? Piskáček, ten nerozumí ani slovu, klidně mluvte, je to Čech jako poleno. originál je Das ist ein Holz Čeche. Nedbal. Přátelé, netahíme se o to, vždyť je toho tady pro všechny dost. Dejte mi blondýnky něžné, jste kavalír, to vím, a sladká dívko má, a s ostatním si dělejte, co chcete. Lehár. Nechápu, co bude statkář Kálmán u těch svých krav dělat s Čardášovou princeznou. Dejte to sem, člověče. Kálmán, vy zvíře. Míněn Lehár. Mám syna Imricha, je neduživý, půda ho neuživí. Eremy. Tak zase ta elektrárna, nevím. Zde zápis Josefa Tesárka o pozadí této umělecké loupeže opustíme, ale ještě ne operetu Proso. Vrátíme se k ní, až dozní další z bystrových odcizených melodií.

0: Zdeněk Svirák ale nezůstal jen u zvuku a prken, co znamenají svět. Stal se také scénáristou a hercem. Filmy, které vytvořil společně s režisérem Ladislavem Smoljakem a svým synem Janem Svirákem, patří mezi největší perly české kinematografie. Ty představil opět v rozhovoru pro Rádio Slovensko v roce 2006.
1: Komédia Jáchyme, hoď ho do stroje si doslova famozným spôsobom vydobila titul najnavštevovanejšieho českého filmu 70. rokov. Nasledovala Vesnička má Středisková, autobiografická Obecná škola, ale najmä Oscarový Kolia. Čo cítite k tomuto mimoriadne vydarenému filmu s odstupom 10 rokov?
2: Kolia je dobře udělaný film. Teď vlastně cituju většinu Američanů, kteří, když třeba jsme to tam promítali, kláněli jsme se po filmu, tak většinou na nás volali well done, dobře uděláno. On ten film má tu přednost, že má příběh srozumitelný každému na světě. Starý chlap, který nechce mít děti, najednou je okolnostmi donucen se starat o cizí dítě a toho změní. Tahle situace je dojemná a je udělaná tak, že je i veselá místy a proto ten film mohl dostat Oscara. Pro tu svou srozumitelnost a protože má tuhle tu základní story všelidskou. Já mám radši z našich filmů Obecnou školu, ale ta byla na toho Oscara pouze nominována a protože nemá tak srozumitelný příběh, mezinárodně srozumitelný, tak ho dostat nemohla.
1: Poďme k ďalšiemu filmu, presnejšie povedané k filmu, ktorý sa len začal točiť. Pred dvoma týždňami padli prvé klapky najnovšieho filmu Vratné lahve. Nielen, že ste napísali k nemu scenár, ale hráte aj hlavnú postavu učiteľa na dôchodku, ktorý príjme brigádnické miesto vo výkupe fliaš v supermarkete. Film, ktorý režiruje váš syn Jan, sa však nerodil ľahko. Synovi sa príliš do toho nechcelo, ale napokon všetko vyšlo a natáčanie sa začalo. Takže spokojný?
2: No, ja som šťastný, že sa to takhle vyvrbilo, pretože to byla pro mňa rána, když som sa dozvedel, že moje dítě to točiť nechce. A ono to bylo tak na poslední chvíli, ten film už byl v přípravách, už sme měli vybrané herce, už som měl vyblokované dny, kdy nehraju v divadle. V takovom stádiu on najednou se rozhodl, že to není dobrý scénář a že to dělat nebude. No, ale já jsem nakonec rád, to tak bývá v životě, že to, co vás v první chvíli bolí, tak po čase zjistíte, že to byla rána a správný řez. Protože jsem si dal rok odpočinku, nepodíval jsem se na to, pak jsem to přepsal a myslím, že je dobře, že se točí tahle druhá verze, že to je opravdu lepší scénář.
1: Věříme, že to bude další Oscarovi.
2: To nebude, to můžu říct skoro s jistotou. To bude takzvaný tuzemák. Myslím, že nebude mít naději na nějaký mezinárodní úspěch. S tím vědomím to točíme.
1: No, nikdy nehovor nikdy.

0: Vaše filmy, pán Svierak, sú veľmi obľúbené aj na Slovensku a mnohí vás stále u nás vnímajú a berú ako česko-slovenského umelca. Ako ste vy vnímali, respektíve vnímate, slovenského diváka a Slovensko vôbec?
1: Ja neviem, kde začít. Ja som Slovensko považoval za součást své vlasti a to osamostatnění obou států jsem nesl těžce. Dalo by se říct, že jsem to oplakal. Asi jako Labuda, můj přítel. Ale je to podobné jako s tím mým scénářem. Já si s odstupem času myslím, že to bylo nutné. Každý národ má touhu to své národní, tu identitu posvětit i státností. A já myslím, že to tomu národu každému prospěje, když toho dosáhne, protože on si uvědomí, že potom není na koho svádět neúspěchy. To se týká i nás, i vás, každýho. Najednou mu to zevšední, ta svatost toho, že Slovenská republika takhle, zjistí, že má mezi sebou bídáky, my taky je máme, zjistí, že za Rakouska nás možná utlačovali a tak dále, ale teď se dovedeme okrádat, máme mezi sebou šílený zločince, což jsme netušili, a je to taková příležitost pro vystřízlivění a pro novou etapu. Možná, že ta etapa bude v tom, že se zase spojíme v Evropské unii.
0: No, tam jsme se už spojili. A čo slovenský divák? Ako ho vnímáte a Slovensko? Kedy jste tam boli naposledy?
1: Já už jsem na Slovensku dlouho nebyl. Naposledy v Bratislave jsme hráli, mám dojem, že loni u Milana Lasici.
0: Studio S.
1: Ve Studio S. Já mám na Slovensko, pokud je o vnímání české kultury, hezkou vzpomínku. Hráli jsme na Slovensku v den, kdy zemřel Rudolf Hrušínský. A já jsem s údivem zjistil, že nejsme smutní jen my, kteří jsme ho znali a hráli s ním a čeští diváci, ale já jsem tam byl v hospodě a ti lidi tam byli na Rudolfa Hrušínského jako na svého milovaného herce. Tak tam jsem si to uvědomil, že vlastně jsme takhle propojení kulturně.
0: Už sme spomínali vaše umenie, predovšetkým filmové umenie. Zaujímalo by ma, čím ste sa vo svojej tvorbe najviac inšpirovali? Čo ste chceli a chcete svojimi dielami predovšetkým povedať?
1: Ja si myslím, že človek to nemá vedieť, o co usiluje. Ja sa řídim nejakým instinktem, jakoby chuťovým. Slyším nejaký príbeh a on mi chutná. A ja neviem proč. To je vec kritiků a hodnotitelů, ať potom řeknú, co som tím vlastne řekl, ale já si to skoro zakazuju vědět dopředu jakousi ideu toho, co píšu. Já většinou napíšu třeba obecná škola, napíšu vzpomínky ze svého dětství a v podstatě nevím, co tím chci říct. Ale vím, že to tam někde je nějaká myšlenka, nějaký poselství. A přijdem na to třeba ve spolupráci s dramaturgem, který v tom mým textu najde to, co je nejdůležitější v tomhle případě obecné školy, to je, že to je vlastně příběh o desetiletím klukovi, který váhá, kdo je hrdina, jestli učitel nebo tatínek. Ale při psaní já jsem to nevěděl, já jsem to akorát napsal tak, jak jsem to prožil. A když tohleto vám někdo zjistí nebo sám to zjistíte, tak pak ten scénář můžete rubat. Můžete z něj odstraňovat věci, které té myšlence nesloužejí. A zrovna tak u těch vratných lahví já jsem napsal příběh stárnoucího chlapa, který ho baví být mezi lidma a dělat. Neumí si představit, že by seděl v bytě a četci třeba. No a víc jsem o tom nevěděl. A teď to píšete a po roce třeba zjistíte tu myšlenku, kterou byste měl sledovat.
0: Mnohí zřejmě o vás nevědí, že odpočíváte pri murárčině. Napokon svoju záľubu ste aj zhudobnili v skladbe Dělání, zpěvate. Když máš srdce zihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle. Proč je to právě murárčina?
1: Ono, asi to, co dělám, že když třeba píšu scénář nebo text písničky, tak ten výsledek není hned vidět. Když stavíte tu zeď, tak hned vidíte, že je rovná, že se povedla. Teďka hlavně dělám povrchové úpravy, chalupy, takže štukuju takzvaně. No a to chce takový fortel určitý. A to už vím, ty fígle, jak na to. No a musíte na to myslet tak, že vám to vymete z hlavy jiný starosti. Vy se prostě soustředíte na to, aby to bylo dobře stočený. Moje žena říká, prosím tě, co pak si chudej, tady je tolik zedníků, pozvi si, ať nám tu chalupu. No já jsem říkal, bereš mi radost z práce, z tohle koníčka, to je murárčina.
0: Takže majstro, nech vám tú radosť z murárčiny nikto neberie a za všetkých poslucháčov Slovenského rozhlasu vám želám, nech ešte postavíte mnoho stavieb, samozrejme nie len tých murárskych, nech vás neopúšťa bystrá myseľ, láskavé slovo, nežný humor a najmä pevné zdravie.
1: Ja vám ďakujem a pozdravujem všetkých na Slovensku.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech,

0: Zdeněk Svirák patří mezi nejplodnější české autory. K výčtu jeho děl patří nejen 15 divadelních her, ale také 21 alb s písničkami pro děti, včetně pohádkových, na kterých spolupracoval s Jaroslavem Uhlířem. Ty mimo jiné zní i v našem pořadu. Dále napsal 21 knih pro děti a 32 knih pro dospělé, včetně sbírek, povídky nebo filmové příběhy. Z knihy Nové povídky vám sám Zdeněk Svirák přečte část s názvem Sraz naší třídy.
1: Abych se přiznal, srazy spolužáků z gymnázia nemiluju. Kdysi jsem chodil rád, ale když uplyne od maturity 40 nebo 50 let, měli by se nějakou vyhláškou ministerstva školství zakázat. Proč se mám dobrovolně drásat pohledem na holky, po kterých jsem toužil, a na kluky, kterým jsem záviděl svaly a ramena, a vidět, jak jsme dopadli? Je to horší zážitek, než podívat se do zrcadla v brejlích. To se vždycky leknu. Jenže pak přijde od spolužáka Ládi Pulpána ten jeho zvací dopis, že se naše Bčko opět sejde a zavzpomíná na krásná studentská léta a já nemám sílu zdorovat. Už proto, že se v poslední době nescházíme po restauracích, ale u našeho třídního koláčka, aby se nemusel nikam trmácet. A koláčka by možná mrzelo, kdybych se nedostavil. Jeho Vilka z konce 50. let má malou předsíňku, která nepočítala s tolika lidmi a je plná našich bot. Přezouváme se a v obývacím pokoji chodíme po olisalém perském koberci v ponožkách. Vítáme se a našemu třídnímu slzí oči. Už dávno si s ním tykáme a říkáme mu Romane. Také jeho starému psu slzí oči a navíc mu páchne srst. Z velké olejomalby nad gaučem se na nás dívá Romanova žena Květa, která zemřela před 20 lety. Tu opálenou krasavici jsme mu záviděli. Měl ji tak rád, že ji někdy zval i do hodin, aby se pochlubil, jak učí. Letošní večírek začal záhadou, která nás všechny trochu rozhodila. Byl tam chlap, kterého nikdo neznal. Seděl mezi holkama na kolenou u brousek a cpal se chlebíčkama. Kdo to je? Ptal jsem se Pulpána, když jsme kouřili na balkóně. Nevím, asi Romanův kamarád nebo manžel některý holky. Spolužák Hrouda byl toho názoru, že by to klidně mohl být Derfler, co s námi chodil.

Dávejte bacha. Zvedl pulpán ukazovák a škvírou balkonových dveří zavolal do obýváku. Slávku! Dědek nepohnul brvou, takže to Slávek nebyl. Na to Antoušek dopil na kuráž svou dvoudecku bílého a prohlásil. Já se ho normálně zeptám. A všichni jsme se nahrnuli do pokoje. Ty promiň, povídá Antoušek tomu člověku, ale my se nemůžeme upamatovat, jak se jmenuješ. Seidl, řekl dědek. Já jsem bratr Slávka Seidla. On si zlomil nohu, tak mě poslal za sebe. Zalapali jsme po dechu. Takovou nebetyčnou blbost nikdo nečekal a nálada večírku se tím okamžitě uvolnila. Jakoby nám Seidl s nohou v sádře poslal v osobě svého bratra důkaz, že absurdno je živé, je z masa a z kostí a pije z naší flašky a žere chlebičky. A jak se Slávek má? Je už v důchodu, zajímal se náš třídní. Zlomil si nohu, řekl bratr s plnou pusou a víc nedodal. Pozoroval jsem toho bezelstného náhradníka, který s námi nic nezažil a přesto jsem vážil cestu, hladil jsem psa mezi ušima a bylo mi dobře. Štěpánka Rosová, která mívala tak pevná ňadra, že jsem si je při hodinách neúnavně kreslil, přinesla z kuchyně horké párky. Přátelé, jeste, než vystydnou, řekla a olízla si mastný prst. Chtěl jsem si pro jeden sáhnout, ale v zápěti jsem si uvědomil, že s rukama od psa nemůžu. A tak jsem zamířil do koupelny. Byl tam záchod s prasklým umělohmotným sedátkem, přilepeným leukoplastí, bylo tam zašlé zrcadlo a umyvadlo s lívancem letité rzy. Větrá krachotící v rozpadlém ložisku rozvlnil s černalou pavoučí síť. Byla to koupelna starého vdovce. Když jsem si myl ruce rozpukaným plátkem mýdla, nabyl jsem jistoty, že se musím svého třídního zeptat na pár věcí právě dnes. Aby se nestalo, že se je nikdy nedovím.

A jsme u konce dnešního vydání českého magazínu, ve kterém jsme si v rámci oslav 90. Zdeňka Sviráka připomněli jeho život a dílo. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Petr Krajčovič. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v březnu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.